0: podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Radia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO. V pražské Stromovce se při pátém mistrovství republiky utkají atleti s Downovým syndromem. Soutěži jich bude více než 70 od předškoláků po veterány. Závody pořádá Česká federace sportovců s Downovým syndromem na stadionu Centra sportu ministerstva vnitra Olymp. A teď už míříme k nám do regionu.
7: Na Černé hoře vás bereme do Žamberka. Tam se zdejší hasičské muzeum po rekonstrukci rozrostlo. Dobrovolní hasiči přidali nové prostory, kam se vejde i výšková technika. Budou tady historická auta, stříkačky i hasičská andula z roku 1928. Muzeum se slavnostně otevře 3. října.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Počasí pro dnešní den, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 15. K tomu slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Takže počasí jak obrázek malované.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Weekend
10: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Krásné, dobré raníčko, 2 minutky po 7 s vámi Lea až do 13. hodiny. Tak to odstartujeme. Ten nejlepší víkend českého éteru s dobrou náladou, pozitivní energií, hlavně skvělou muzikou. Tak hezké dobré ráno, napište mi klidně, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a odkud třeba posloucháte a já posílám další skvělou muziku. Adam Lambert a nebo Kamrat Be Mine právě teď. Hezké ráno.

7 hodin 8 minut a dneška 19.9. je den oceň svou manželku. Fakt, normálně je den oceň svou manželku. To je takový hezký. A teď vážně, nakolik byste její práci opravdu ocenili, pánové, co? Dejte vědět, protože jakýsi Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, tak to bychom se každá z nás měli opravdu krásně, holky, co říkáte. V podstatě máte doma generální ředitelky, které pracují za děkuju a zbytek studené kávy. Takže pojďme si to shrnout, jo? Kdyby manželky začaly stávkovat, moderní civilizace skolabuje do 48 hodin, protože prostě nikdy

nikdo jiný neví, kde jsou, já nevím, třeba náhradní sáčky do vysavače, že jo? Protože my ženský prostě víme opravdu všechno a tu domácnost máme zmáknutou. A tady nejde prostě jenom o mytí nádobí, to je taková ta nejlevnější položka, počítá se mentální zátěž, což je strašně důležitý. A takový ten náš neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že já nevím, ve středu mají děti tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází horčice, doma žádné pečivo a tak dále a tak dále. Tak já bych řekla, že to je taková manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí šesticiferné sumy, ale doma je to prostě jo, jo, máma ví, nebo moje žena ví, to ví všechno přítelkyně, já nevím nic. Tak si zkuste, pánové, představit takový ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering a třeba krizovou intervenci. Pracovní doba 168 hodin týdně, plat nula, benefity jsou občasné obejmutí. Tak prosím vás, nikdo normální by na tohle samozřejmě neklikl. Takže ženy, manželky, přítelkyně, prostě já nám tleškám. Jsme hold boží stvoření. Teď jdem čarovat. Abrakadabra, Lady Gaga, dobré ráno.

0: Lucie, Amerika, Hit Radio, 8:03. Krásné dobré ráno, s vámi taky Lea až do 13. hodiny a samozřejmě vy, naši posluchači. Pojďme se podívat k 19.9. Co pak se dneska slaví, co se kde děje. Každopádně velmi důležitá informace. V Mnichově dnešním dnem odstartoval tradiční pivní festival Oktoberfest. A potrvá až do 4. října. Já jsem před pár lety měla možnost v Mnichově Oktoberfest zahajovat a bylo to naprosto skvělý. A normálně jsem se v němčině musela naučit včelkou Máju od Karla Gotta. To bylo pro mě něco naprosto šíleného, ale zvládlo se to, bylo to skvělý. Měla jsem na sobě i takový ten typický oblek, ty šatičky, svoje vnady jsem měla až někde pod bradou, to byla katastrofa, nebo jsem měla pocit, že mám svoji zadní část těla na hrudi, jak nosí se takové ty stažené korzety, dámy mi porozumí, pánům se to asi líbí, každopádně dýchat se v tom nedalo, ale byla to naprosto boží a skvělá zkušenost. Tak kdo se chystáte, tak si dejte jedno zlatavé, krásné, dobré pivečko malé na mě. A já vám pošlu skvělou muziku. Třeba Los Frequencies, Alvaro Soler, troška toho sluníčka a taky Mel C, Push Spice.
1: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den?
10: Tak si udělejte Alegria den.
11: Alegria dny jsou tady.
12: Se slevou 7% na zážitky.
11: Zážitkové restaurace,
12: pobytové zážitky,
11: adrenalin,
12: automoto a mnohem víc.
11: U nás si vybere opravdu každý.
12: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
11: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Tento víkend slaví narozeniny seriál, který určitě všichni znáte. První díl Kroku za krokem se totiž vysílal 20. září 1991. Postupně jsme mohli zhlédnout 160 dílů o tom, jak to rodině Lambertů a Fosterů klape. Nejrušnější nádraží na světě, ležící v centru japonského Tokia, testuje robotické odpadkové koše. Snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit současnou pracovní zátěž úklidových čet. Nádraží denně využije více než 2,7 milionu cestujících. No a v Mnichově dneska začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než 6 milionů lidí. Litr piva tady bude stát přes 160 korun.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je nádherný den a YouTube.

0: Hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv takhle z rána od vás. Vy vůbec nešpíkáte, protože většina z vás pracuje, nebo nám tady píše třeba Jirka z Bydžova. Dobré ráno, Leonko, poslouchám vás v autě a chystám se na nákupy a do práce. Dneska vařím asi pro 150 lidí, hezký den, Jirka z Bydžova. Tak Jirko, kdyby se ti chtělo uvařit pro 151 lidí, tak já bych ti byla vděčná. Každopádně díky za zprávu, taky tady píše Jarka. Ahoj Leonko, moc ráda tě slyším, vždycky mi po ránu zvedneš náladu. Víkend s tebou nám v práci lépe utíká. Jsem právě teď na benzínové pumpě u Brna. Zdravíme všechny posluchače a tebe do rádia. To je hezký, tak zdravíme Brnéčko, tam já se chystám příští týden, tam mám zrovna nějakou akci, takže možná se zastavím i na té benzínové pumpě. A každopádně díky každému z vás, kdo píšete, že s námi vstáváte a že nás posloucháte. Za chviličku Katy Perry nebo The Sound of Silence a taky Miraj a Trips.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?

0: projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 27.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nám. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna s budoucí dálnicí D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začnou dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Připraveno je na každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Akce se dnes zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Na více než 160 místech se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Letošní 21. ročník má motto Uličnictví, které vybízí k aktivnímu zapojení do dění a kultivaci prostředí, ve kterém lidé žijí. Akci pořádá spolek Motomat spolu s místními dobrovolnými organizátory. A teď se jdeme mrknout k nám do regionu.
1: Pardubická hvězdárna je momentálně bez své kopule. Ta stará dosloužila a při dešti už ohrožovala i přístroje uvnitř. Rekonstrukce za 8 milionů přinese nejen novou kopuli, ale také moderní robotický dalekohled. Znovu otevřít by se měla hvězdárna nejdříve v polovině října.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Počasí pro dnešní den, sobota 19. září, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
4: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: 8 hodin, 3 minutky, aktuální čas, hezké, dobré sobotní ráno s vámi, Lea, do 13. hodiny. Uděláme si to hezký, jo? Teď bude pokáč, taky si dáme něco tanečního, co třeba hit Rock My Body. To by nás mohlo i takhle po ránu probrat, tak já doufám, že vám tímhle udělám takovou tu náladu o něco lepší. A vy, kdo pracujete, nebojte, nejste v tom sami, jsme v tom společně. Čeká nás toho dneska ještě hodně a taky se bude roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás.
4: Hit Radio Černá Hora.

štěstí najdeš všude, kam se podíváš. Jak říká Pokáč, nádherná pecka, takže právě teď dozněla z Eteru Hit Rádia 7 minutek po 8. Až jsem se z toho zabotala jazykem trošku. Každopádně pojďme do Japonska, protože tam vymysleli sport, ve kterém jsme všichni, já bych řekla úplně jednoduše, mistři světa amoleta. Fakt? Stačí zavřít oči a můžete vyhrát balík peněz, ne teda u nás, ale opravdu v Japonsku. Tam prostě nevím, co oni dělají, ale vymýšlí takový kraviny. Každopádně vítěz závodu ve spaní si odnese 300 tisíc korun. Chápete to? Za to, že si odpočinete, zrelaxujete se, vyspinkáte se do růžova, jak se říká. Přístroje vám budou kontrolovat kvalitu spánku. Trestné body se udělují pouze za chrápání, takže prosím vás, dámy a pánové, kdo chrápete, ani se nepřihlasujte. Mluvení ze spaní nebo přílišné převalování, tak za to jsou trestné body a celé to vypadá, já nevím, jako trošku takový sci-fi film. 50 lidí leží v jedné hale na karimatkách a rozhodčí kolem nich chodí s měřiči tepu a vyhraje ten, kdo má nejstabilnější spánek, což je prostě třeba pro mě absolutně nereálný, protože mě zbudí i sousedovo zakašlání, nebo když spadne jehla na zem, jak se říká. Můj spánek je prostě strašně nekvalitní. Fakt mě zbudí úplně všechno, možná to někdo máte podobný. Takže já nevím, no, já bych prohrála už předem, tak dejte vědět, kdo spinkáte, že vás prostě jen tak nic nevzbudí. A že se vám děje to, že prostě přijdete, lehnete si, zavřete oči a spíte. Já si lehnu do té postele, ale třeba tak další 2-3 hodiny mi trvá, než usnu. Tak dejte vědět na 777-937-777, jak spinkají posluchači Hit Rádia a já posílám tohle.

9.35, hezké dobré sobotní ráno, jdeme na vaše SMSky, píše nám tady posluchač ohledně toho spánku. Adam, ahoj Leonko, no až mi z toho přeskočil hlas. Ahoj Leonko, já spím krásně, Adam. Adame, tak to jsme strašně rádi. Pak nám tady píše Šárka, ahoj Leonko, od porodu mám spánek stejný jako ty, někdy si myslím, že jsem ne-

0: prostě nedá. To se nedá. Pak mě zbudí úplně všechno, i když chrápe třeba můj malej pejsek, mám psí holčičku 7letou a taky. Tak když se zavrní, zachrápe nebo můj syn, tak to je katastrofa, takže ti rozumím. Klidně pište dál a za chviličku Kristof Rixton anebo Miles Smith.
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000 hra pro start podzimu. Registr

0: Zlepši si náladu. Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
1: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
0: www.napos.cz.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
2: Berem, díky.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností ruší akreditaci stanice CNN. Prezident krok zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o Spojených státech. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším. Fotbalisté Bayernu Mnichov v předehrávce čtvrtého kola německé ligy deklasovali 7-0 Union Berlin. Anglický kanonýr Harry Kane jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy dosáhl na hranici 100 gólů. Povedlo se mu to už v 98. utkání. No a tento týden slaví narozeniny Jara Zimmermann, univerzální vynálezce

0: Sobota ráno, za pár minutek už dopoledne, za minutku 8:45 s vámi Lea. Tak kamarádi, po 9. hodině tady jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Vy to milujete, já to zbožňuju, protože my vám vždycky děláme radost. A k tomu máme vlastně i našeho partnera, který pro vás má nezapomenutelný zážitek. A já vám prozradím, že teď je tam něco pro dvě osoby, takže si užijete romantiku, něco s ní dobrého sníte, projdete se, prostě láska všude kolem vás, anebo s kámoškou, kámošem, to by taky šlo. Mrknout se můžete i na web hitradio.cz, tam máme veškeré zážitky, které vám náš partner narozeninové rulety dává do soutěže, tak tam jsou. A vy se můžete podívat, o co si chcete svým způsobem vlastně zasoutěžit. Takže po 9. hodině napište si číslo 800 937 937, a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
2: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Půjčte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.

0: pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Franto, co pak všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky i maso.
3: A tvůj bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií anebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě po jednání představenstva, které se problémy zabývalo. Fronty na příletech ze zemí mimo schengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Americký prezident Donald Trump včera podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Informovali o tom světové tiskové agentury. A jdeme na hokej. Pardubice vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si první vítězství v sezóně. Třinec doma zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Karlovy Vary dosáhly na první body v extraligové sezóně a vyhráli nad Mladou Boleslaví 4-1. Plzeň nakonec prohrála v Olomouci 2-3 po prodloužení. Hradec Králové nestačil na České Budějovice 0-2 a Kladno zvítězilo nad Spartou 3-2 po nájezdech. Teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
1: Zlatá přilba v Pardubicích se blíží a na start jednoho z nejslavnějších plochodrážních závodů se postaví i Vašek Milík. Pardubický jezdec po nepovedené sezóně znovu získává sebevědomí a říká, že pocit ze sezóny je zatím super. A moc rád by to potvrdil i na domácí zlaté přilbě 4. října.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Počasí pro dnešní sobotní den s datem 19. září je 19 až 24 stupňů Celsia. Mělo by svítit sluníčko, tak si pojďme ten dnešní den užít.

0: pokračujeme dál. Ráno máme úspěšně za sebou. Teď už jenom dopoledne, pak odpoledne, podvečer a večer. Díky, že jste s námi, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku se mrkneme na Sofiana. Sofian Mešmeš. Možná to někomu z vás nic neříká, té starší generaci, ale té mladší. To je prostě miláček publika. Jakou pak pecku přespíval? Starý hit se povede jednou za čas a tohle, co vám za chvilku pustíme, se fakt povedlo. O tom více za chviličku, teď už Joan Osborne a spousty další skvělé muziky.
1: Hit Radio Černá Hora.

dopoledne a jdeme na to, co jsme si zmiňovali před chviličkou. Určitě vám něco říká jméno Sofian Mešmeš. Tak přesně tenhle týpek, já ho miluju. Nejen jako osobnost, ale jako zpěvák, je prostě skvělý, krásný, úžasný. Tak říká se, že někdy se přespívat starý hit nepovede a někdy se to povede. Vždycky ale z těchto pokusů bych řekla, že máme docela radost, protože připomenout, že starý je třeba 50 let ten song, na který už jsme zapomněli, tak je to prostě skvělý. No a my teď tady pro vás máme něco úplně v premiéře, co se za nás hodně povedlo. Mně se to teda strašně líbí, protože je to takový mladiství. Určitě až to uslyšíte, tak budeme rádi za váš názor, když nám napíšete na 777-937-777, protože právě Sofian Mešmeš přispíval hit Léto s tebou pro chystaný film Bobule a bobulky. Tak já bych řekla, že víc to uvádět asi nemusím, nepotřebuju, že si to poslechnete sami a jak říkám, budeme rádi, když nám napíšete Léto s tebou, kdy si naspíval Jiří Schillinger. No a aktuálně ho právě přespíval Sofian Mešmeš a my si to pustíme právě teď.

0: Play Little Sims, Burna Boy, We Pray. A já si za vás všichni přeju, abyste právě teď vytáčeli číslo 800 937 937, protože na někoho z vás čeká narozeninová ruleta. Volejte!
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Zažij atmosféru Hockeytownu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Interia arénou Foodfest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
16: No to snad ne.
17: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
18: Alegria dny jsou tady.
17: Se slevou 7% na zážitky.
18: Zážitkové restaurace.
17: Pobytové zážitky.
18: Adrenalin.
17: Automoto a mnohem víc.
18: U nás si vybere opravdu každý.
17: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
18: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
19: Firma na zážitky.
17: CZ.

1. září, Dny Merien, Futurum Hradec, prostě lepší nákupy. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Prince, Lady Gaga právě teď z Eteru Hit Rádia 2:02. A to znamená jediné, že pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lá Hit Rádio, kdo pak je tam? A já už teď vidím, že nám posluchačka vypadla. Ach jo, je mi to hrozně líto, protože vy kolikrát, když zavoláte, tak vás vůbec neslyšíme, že buď nemáte signál, nebo to máte na handsfree, na hlas, tak prosím vás, jestli voláte k nám do soutěže nebo na narozeninovou roletu, ať už voláte kdykoliv do rádia, ujistěte se, že máte dobrý signál, že máte baterku, že vám to nevypadne, nedávejte si to na hlas, na handsfree a stište si rádio, pokud nás posloucháte. A pak by ten signál měl být úplně v pohodě. Takže 800-937-937, volat můžete právě teď a někoho z vás vezmu. Prostě teď rovnou. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ježíš, dobrý den, tady posluchač Míla.
0: Posluchač Míla?
1: Ano, je, super, jsem se dovolal, to jsem nečekal ani.
0: Ježíš, to je skvělý, jak se máme, Mílo? Odkud voláme?
1: Skvěle, z Českých Budějovic.
0: Budějovic, a jaké jsou plány na víkend? Prozraďte.
1: No, jdeme teďka na Burger Fest, festival máme tady Český Budějovicí, takže budeme soutěžit pojídání burgerů a dáme si tam něco dobrýho a takhle.
0: No tak to je super. A hlavně v Českých Budějovicích máte jedny z nejkrásnějších vánočních trhů.
1: To jsem souhlasil,
0: tam
1: ano.
0: Se za váma letos těším, protože tam to máte fakt jak v pohádce. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Manželka včera měla narozeniny.
0: Manželka, a jak se jmenuje?
1: Peťa Vachelová.
0: Peťa, dobře, a máš ji tam někde u sebe?
1: Tečka, vaří, tečka.
0: Vaří, tak zdravíme Péťu a jo, datum teda včerejší. Dobře, takže 18. září včera.
1: 18. září, přesně tak.
0: Tak Mílo, jdeme na pravidla. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 18. září, kdy tvoje milovaná žena měla narozeniny a u nás žence věk zastavuje na 35, jo? Víc to nejde nahoru.
1: No, ano.
0: Tak zahrajeme ti 3 hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád, ty si jednu z těch písní vybereš a společně i s láskou pošleme tvojí ženě. Jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, Mílo. Jdeme na to?
1: Ano, dobře, můžeme.
0: Tak já roztáčím kolo právě teď. Taková romantika, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Taková písnička.
0: No, jdeme dál nebo zůstáváme?
1: A tak jdeme dál ještě.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Teda dneska to je sama romantika. Lionel Richie.
1: To máte milovanost. Hezký je to.
0: Stuck on You a myslím, že to přespíval Jirka Korn. Taky tuhle věc. Tak chceme nebo jdeme dál do třetice?
1: Tak můžeme zkusit, dáme trojku.
0: Dobře.
1: No tak to je super. Dobrá volba.
0: Whitney Houston, I wanna dance super. With somebody. Tak jsme super. Se trefili.
1: Výborný.
0: Do třetice výborný, to vyšlo, skvělý. Tak prosím tě, Mílo, teď máš takový ten prostor sám pro sebe, kdy svojí milované ženě můžeš sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát ještě k těm včerejším narozeninám, co dostala za dárek, svěříš se nám?
1: A parfém jsem jí koupil, parfém, ona je na parfém, tak jsem jí koupil parfémek, no.
0: No tak to je super.
1: Těmi to zkazím nikdy.
0: Nikdy, hele, pánové, když nám koupíte parfém a k tomu nějakou kytičku, tak vás budeme milovat do konce života.
1: To je osvědčenej dárek, to neskazí nikdy.
0: Tak Mílo, pojď na to.
1: Jo, tak já přeju svojí milovaný manželce, Peťulce, všechno nejlepší a že jí vlastně miluju a milovat jí budu až do konce života.
0: To je krásný. Jak dlouho jste manželé?
1: Manželé 24 let.
0: Ty brďo, hezky.
1: 24 let, no.
0: No to je úžasný. Ale máš přitom takový mladistvý hlásek.
1: No, to jsem bylo 50.
0: To je věk jenom číslo. To
1: no,
0: se taky přece, zastavuje.
1: Taky.
0: Každopádně, Mílo, pro tebe a Peťulku, tady máme něco pro 2 osoby od našeho partnera, firmy na zážitky, můžeš se mrknout na web firmanazážitky.cz a myslím si, že si budete muset udělat výlet do Prahy.
1: To není problém.
0: Takže sednete do auta a vychutnáte ano. si snídaní pro 2 s prohlídkou krásné pekárny. Ještě si z domu odnesete samý dobroty a prostě užijete si to, k tomu nějaká procházka Prahou a tak podobně, myslím si, že to stojí za to.
1: To je super.
0: Začnete prostě tak, jak se říká, den voňavě.
1: Ano, a
0: čerstvá vůně pečiva, ježišmarja, rohlíčky, chlebičky, koláčky, prostě všechno si dáte a k tomu prostě se ještě nabalíte domů a budete se mít krásně. Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle balíček poslat. No a Whitney Houston letí za tebou a tvojí ženou Peťulkou. Mějte se krásně.
1: Děkuju moc.
0: Ahoj.

0: peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupony, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu ve Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
15: Jsem hrdina, jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky. Pokud na místo míříte, tak se obrňte trpělivostí. Ze všech stran jsou kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi 9 kilometrů. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po prvním dnu a dvou singlech je stav Davis Cupového zápasu o postup na finálový turnaj mezi tenisty Česka a Spojenými státy v pražské O2 aréně vyrovnaný 1-1. O druhý bod pro svůj tým se budou nejprve snažit deblové páry. V nominaci na zápas se začátkem ve 14 hodin jsou Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem a za hosty Christian Harrison a Austin Krajcek. A teď už se podíváme, co je nového u nás v regionu.
8: Na Černé hoře vás bereme do Žamberka. Tam se zdejší hasičské muzeum po rekonstrukci rozrostlo. Dobrovolní hasiči přidali nové prostory, kam se vejde i výšková technika. Budou tady historická auta, stříkačky i hasičská andula z roku 1928. Muzeum se slavnostně otevře 3. října.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Počasí pro dnešní den 19 až 24 stupňů Celsia, tak si ho užijte.

Hezké dobré sobotní dopoledne. Mimo jiné, hity na přání k vaření startují dnes o hodinku dříve, takže už teď mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Protože potom od 11 hodin si dáme oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, kde hostem bude zpěvačka, úžasný člověk Anna K. Takže se máte na co těšit, ale teď už ty vaše hity. 60 minut budeme hrát podle vás, tak

na přání k vaření výjimečně o hodinku dříve. Tak jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Ahoj, tady Monika, právě chystám oběd a trpím jako zvíře. Přes noc jsem si zablokovala krk. Ježiš, Moniko, to máme stejný, protože já taky už jsem se objednala dneska na masáž a nemůžu se hnout, tak už se těším, až bude hotovo. Prosím o zahrání mé oblíbené písně na zpříjemnění dne od Sugar Babes, Push the Button, díky a hezkou sobotu, ahoj. Tak Moni, ať tě to tolik nebolí a ta píseň, ať ti trošku k tomu pomůže. Sugar Babes letí za tebou a co bude dál, to je na vás. 777 937 777.

0: Eva Farna, Miraj, pro Haničku z Ústí nad Labem, tak já doufám, že tenhle song udělal velkou radost. Čtvrt na 11, aktuální čas, vy nám píšete na 777-937-777, jako to udělala Anička. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám cokoliv od Lionela Richieho, ale nejradši bych si poslechla píseň Stuck kterou jste měli v narozeninový ruletě. Tajně jsem doufala, že si ji pán vybere, ale bohužel, tak jestli se na mě dneska dostane, udělala by si mi velikánskou radost, protože to je svatební píseň mě a mého muže a zrovna za dva dny máme výročí. Vaše Hit Radio je skvělý, moc ráda tě poslouchám, vaše věrná posluchačka. To je tak krásný. Příště ještě napsat třeba, co dneska vaříš, abychom se mohli všichni inspirovat, ale jo, proč bych to nezahrála? Naopak, zahraju to strašně ráda, taky ten song miluju, tak si tohle dáme za chviličku. To je jedna z nejkrásnějších písní Leonela Richieho. Já si nemůžu pomoct. Takže skvělý výběr a tohle ještě mnohem více. Zara Larsson tady bude pro Hanku nebo Black Eyed Peas. O to jste si taky napsali. A co bude dál, tak to je na vás.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Datart uvádí Dny Marianne.
11: Dny Marianne, jo.
10: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
13: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
14: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
15: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
14: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
15: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
14: A dětem přidáme helmu zdarma.
15: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
14: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.
16: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson a někoho z vás bychom chtěli teď na telefonu. 800 937 937, pokud chcete slyšet song podle vás vysílat se mnou, tak volejte právě teď, nebo někoho jen tak pozdravit, však už to znáte, v sobotu i v neděli vždycky dáváme příležitost někomu z vás. Tak 800 937 937, to je to číslo sem ke mně do studia a já se vám pokusím splnit vaše hudební přáníčko, takže volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Jiřina z Českého Těšina.
0: Jiřinka, Jiřinko, moc vás zdravím, jak pak se máte?
1: No tak, ale celkem to jde.
0: Hlavně, že jsme zdraví, že?
1: No, až na to zdravíčko, no, bohužel.
0: Ježiš, tak to vám posílám velké obětí, sílu, lásku, ať je to všechno co nejlepší.
1: Jste zlatíčko, děkuju moc.
0: Co vám zahrajeme?
1: Nechám to na vás.
0: No to je to nejhorší, co můžete udělat.
1: No to je jedno, to je jedno.
0: Nebo co ráda posloucháte za styl muziky?
1: No nevím, hlavně by to bylo pro 11letou holčičku.
0: Aha.
1: Která vlastně včera oslavila 11 let. Mm-hmm. Nedovolala jsem se do rulety.
0: Tak to vyšlo teď, to je ještě lepší.
1: Jo, úplně super, jsem neskutečně ráda, že jsem se dovolala.
0: A co tak ráda poslouchá?
1: Je.
0: No,
1: no
0: to neznám.
1: To já nevím, já jsem ji bohužel tak skoro dva roky neviděla. Mhm. Takže já to opravdu, Lenko, nechám na vás.
0: Ty brďo, tak co bychom zahráli? Něco, co znají 11-leté děti, když to je strašně těžký, protože ta generace poslouchá všeho, chuť všeho, ale možná nějaký Ben Kristova by to zachránil.
1: No,
0: a třeba i znovu Sofian Mešmeš, oni mají spolu nádherný duet Slzy, takže to bychom mohli klidně dát, protože si myslím, že tohle ta generace tak poslouchá. Tak mějte se krásně, hlavně to zdravíčko. Myslím na vás a posílám velký obětí.
1: Vám taky a děkuji moc. A jestli bych ještě mohla, že by chtěla teda popřát.
0: No určitě, pojďte.
1: Hlavně zdravíčku.
0: Moje.
1: Že ji mám ráda.
0: To je krásný, mějte se nádherně. Ahoj.
1: Je to pro Nikolu Javorskou.
0: Pro Nikolu Marketu. Javorskou.
1: To je dcera. Pro Markétku Javorskou.
0: Tak pro Markétku, děkujeme, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: BTS Freestyler právě teď z Eteru Hit Rádia. Hrajeme hit jenom podle vás, za chviličku tomu nebude jinak. Před námi jsou Chaos a Vodopády. Kdo by neznal, nebo taky Teddy Swims, David Guetta, BB Rexa a taky máme tady Somebody That I Used To Know. To bude pro Haničku z Prahy 3, která je řidičkou tramvají, napsala si o Gotaya Kimbra, což je nádherná věc, takže tohle všechno ještě docela. A po 11. hodině tady bude oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Anouká.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
5: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
6: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
5: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Otroci, nalaďte se, pod lízátky nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
10: Ne, můj oblíbený hrnek.
11: Tak tohle není dobrý začátek dne.
12: No to snad ne.
13: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
14: Alegria dny jsou tady.
13: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace.
13: Pobytové zážitky.
14: Adrenalin.
13: Automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
13: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
18: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
19: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
18: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
20: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark, když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se!

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Rádia.cz Hit Radio.
7: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici. Navrhl ji Jan Sviták z klubu starostů. Stála by polovinu toho, co celostátní dálniční známka. Argumentoval přitom hlavně tím, že část řidičů používá dálnice pouze lokálně, třeba při jízdě do práce. Výbor ale zaujal nedoporučující stanovisko. Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý brněnský nováček Zbrojovka přivítá souseda v tabulce Mladou Boleslav. V dalších dnešních zápasech se předposlední Slovácko pokusí v duelu s Ostravou o první výhru v sezóně. A Pardubice přivítají Bohemians. Hraje se od 15 hodin, jenom na Slovácku od 6. A teď jdeme k nám do regionu.
8: Pardubická hvězdárna je momentálně ve své kopule. Ta stará dosloužila a při dešti už ohrožovala i přístroje uvnitř. Rekonstrukce za 8 milionů přinese nejen novou kopuli, ale také moderní robotický dalekohled. Znovu otevřít by se měla hvězdárna nejdříve v polovině října.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha, k tomu denní maxima až 24 stupňů Celsia.

to je moje malá maličkost. Stále s vámi až do 13. hodiny, 2 minutky po 11. Ale teď už tady budeme 2, ne-li 3. Bára Divišová ve svém podcastu Na jedné vlně si pozvala dnes úžasného hosta, skvělou zpěvačku Anuka, neboli Luciu. Takže si můžete poslechnout teď příjemný rozhovor, k tomu skvělá muzika, co víc si přát. Tak jdeme na to. Hit Radio.

0: že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Anaka, já jsem si před chvílí potykala heč.
1: Ahoj. Ahoj, Báro. Ahoj, zdravím.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a věř byste měli, i když jsme si říkali, že nevíme, jestli ještě je něco, co si na sebe neřekla. Zkusíme to. Na koncertní cesty si vozí vlastní madraci a dva polštáře. Na Instagramu, a to mě zaujalo, nemá žádné negativní reakce.
1: Nemám a nemažuje ani. Fakt nemám, mám tam milí lidi, tak to jsem moc ráda a vlastně jenom lidi, kteří zajímá moje muzika.
0: A poslední věc, je prý přepečující typ, až může to být otravné, jak sama o sobě říká.
1: Jo, jsem, no.
0: To mě zaujalo taky.
1: Jo, jsem, mě se teď snaží všichni, moje, celý moje okolí, moje blízký, všichni jako nějak vnutit myšlenku, abych kolí moje blízký všichni jako nějak vnutit myšlenku, abych tu péči věnovala sobě.

0: abych sebe dávala na první místo. Já musím říct, že jsem na to trochu alergická, protože mi to fakt nejde. Já nevím, jak se to dělá. Já to jako nevím. Já si myslím, že se mám ráda, jako, ale nemám třeba, jako radši se opravdu o někoho starám. Jo, že mám se, není to, že se nějak nemám ráda, možná se podceňuju, možná nemám dostatečný sebevědomí, to je takový jako celoživotní můj jako boj. Já jsem strašně dlouho, spousty let a skoro celý můj dlouhý život, všechny těžký momenty v životě zvládala sama, bez pomoci. A prostě přišla chvíle, kdy jsem si řekla, já už to nedám. Opravdu jsem si to jako uvědomila, že ta pomoc, a ještě teda díky své kamarádce, která mi jako dohodila, jako její kamarádku, která je skvělá terapeutka, takže já jsem začala s ní pracovat a já můžu dneska říct jako naprosto s jistotou, že mi zachránila život. Já bych to asi uzavřela.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte podcast na jedné vlně dnes s Anouka. Co se teď učíš vlastně a je to pro tebe vlastně nejvíc překvapivý?
1: Být sama

se sebou. Já jsem velký sdíleč. Já vlastně skoro neumím být sama se sebou. Moje babička Luciana, po který mám svoje jméno. Já na ní často myslím, jak žila vlastně posledních nějakých 50 let svýho života sama. Ona nebyla sama, protože měla korespondenci s celým světem, spousty přátel. Jí chodilo na Vánoce, si pamatuju, že byl takový košíček jako ve špindlu na stole, nebo košík vlastně, taková mísa proutěná. A tam byly pohledy a dopisy jako přání a byly tam 98. Jedno Vánoce, pamatuju si to číslo. Ale každý ty Vánoce, každý její narozeniny, pořád korespondenci s celým světem v jazycích, protože uměla 6 jazyků, teda včetně latiny. Prostě nesmírně vzdělaná dáma, skvělá paní a byla sama se sebou dokázala být s těma knihama. Intelektuálka prostě, vzdělávala se sama, učila se v 80 letech se pojala podezření, že umí špatně španělsky, takže se to ještě musí jako doučit. Jako strašný obdiv a uměla to a to já jako neumím. Já prostě potřebuji aspoň někomu zavolat, ježiš, tady to je krásný, hrozně, podívej, já ti to ukážu. Nebo ti to vyfotím, nebo prostě i se jako povídat o svých nějakých pocitech a tak potřebuji pořád sdílet. Potřebuji být nějak, je těžký být sama se sebou pro mě. Když mi není úplně dobře, tak to neumím to, no. Potřebuji prostě pořád nějak si povídat a sdílet, no.

0: Jedné vlně dnes Anuka.
1: Chystáš se na koncerty, budeš mít dva velký. Respektive pro mě měl být jeden velký.
0: No, to
1: ještě. Vzhledem k tomu, že se velmi brzo vyprodal, tak...
0: Jo, ty mluvíš o tom úplně, tak já to takhle vemu jako od začátku. Teď ještě dojíždím letní sezonu, já v podstatě hraju pořád, takže na koncerty se chystám obden. V podstatě mám za sebou teda teďko brutální letní sezonu, skvělou, boží, já jsem unavená jak pes. Ta skončí, vypadnu na chvíli na tu dovolenou, přijedu a jedeme turné. Jedeme druhou část turné, který je nazvaný Vždycky se budeme znát, takže v listopadu a v prosinci. Písnička Vždycky se budeme znát slaví letos 10 let, což je úlet z Alba Světlo, to už je teda tím pádem 10 let, co vyšlo. A jedeme k tomu druhou část toho turné. To bude podzim. A příští rok... Na příští rok jsme připravili takovou velkou jako věc, úplně úžasnou, s Českým národním symfonickým orchestrem. Výjimečný jeden, původně byl fakt v plánu, jeden jediný unikátní večer s tímhle tělesem mezinárodní jako kvalit a ocenění. Že si prostě zahrajeme s nima. Byla to dlouhá cesta k tomu, dopadlo to skvěle. Pan dirigent z Lucemburska, Gastwalzing, který to bude dirigovat a bude aranžovat 21 mých písní, je držitel Grammy. Oni jsou taky držitele Oscara a Grammy, protože točili s Ennio Morriconem všechny možné hudby, Tarantinu, film, myslím, že 8 hrozných nahrávala Český národní symfonický orchestr. Takže takovýhle jména a já budu mít to těleso za sebou za zády v O2 Univerzu. Tak jsme přidali druhý koncert, takže máme 24. Prostě jsme přidali, protože tolik lidí se tam nedostalo, tolik lidí mi říkali, já jsem se nestihl. A i kamarádů a tak, nikdo si prostě nestihl koupit lístky, takže jsme zjistili, jestli symfoniák může, jestli může pan dirigent. A přidali jsme jeden koncert. A to je skutečně jako poslední, který budeme přidávat, protože ty lístky mizejí teda extrémně rychle a já jsem za to jako strašně vděčná a prostě bude to nádhera.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu a všichni na mě zírají, jak na vidru v rybníce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák, to je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
8: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
9: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
10: Rekutech. Peníze včas,
11: když se tam rád vracíš.
8: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
12: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
13: www.topcentrum.cz.
14: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Slyšíte?
13: To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
17: Datart uvádí Dny Merien.
18: Dny Merien, jo.
17: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
18: No to je sen.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí. A na Káňu, kdyby se tě teďka zeptala, jak se máš? A kdybych tě žádala o upřímnou odpověď, tak mi odpovíš?
1: Jak se mám? Upřímnou, jo? Ale vlastně, protože jsem toho zažila hodně, jako v tom životě, hodně velkých jako překážek, těžkých jako věcí, nemocí a tak, takže když se nebudu chtít rouhat, tak ti řeknu, že se mám dobře.
2: Mohlo by být hůř.
0: Jasně, vždycky by mohlo být líp, že jo. Ty sklenice jsou poloprázdné a poloplný.
1: Jo, mám se dobře, mám se dobře, žiju. Žiju, můžu dělat práci, kterou mám ráda, mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi. No, je to dobrý. Jsem na dobrý cestě, za světlem.
0: Jsem ráda. Mm-hmm. A jak bys chtěla, aby se měli naši posluchači?
1: Aby se měli fantasticky, aby byli hlavně zdraví a aby byli milovaní.
0: A doběhněte na Instagram nebo kde se všude na sítích Anika a zasledíme.
1: Pojďte tam.
0: Lístky za chvíli nebudou na ten duben. Duben to je, že jo? 23
1: už je vyprodaný a 24 je přidaný koncert. Já budu moc ráda. Myslím, že koho to jenom trochu zajímá, tak si hodně pospěšte a pořiďte si ty vstupenky, protože to bude vážně nádherná věc. Samozřejmě, pokud vás zajímá moje muzika a já.
0: Moc děkuju, že jsi zavítala k nám do studia.
1: Děkuju za pozvání.
0: Za hezký rozhovor. Děkuju. Nevím, jestli ze mě dramaturg bude mít radost, protože vlastně nevím vůbec, jestli jsme otevřeli všechno, co jsme měli. A bylo to fajn.
1: Bylo to moc fajn, Báro. Ráda jsem tě poznala.
0: Já tebe.
1: Ani si necvakala tou tuškou.
0: Ne,
1: jak ti říkal zvukař, že
0: já
1: ne?
0: Jsem, no, já jsem nevím, jestli ne? Jsme...
1: A teď už si můžeme zacvakat.
0: Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste se dívali na jedné vlně. Na jednu vlnu se opět naladíme zhruba za 14 dní. Naschledanou.
1: Hit Radio Černá Hora.

Rage Against Machine v 11 hodin 35 minut aktuální čas. Celý podcast s Bárou Divišovou a Anou K. neboli Luciánou si můžete vychutnat na YouTube podcast Na jedné vlně. Tak myslím si, že je to fajn poslech. Když třeba půjdete na procházku, dáte si sluchátka,

0: rádio stále s vámi, hezkou sobotu, před námi Roxette, how do you do, miluju ten song. Kdo by ho neznal, že jo? Tak jak se dneska máte? Máte se dobře? Netrápí vás něco třeba, co? Klidně napište, poradna u Lejdindější je otevřená pro každého z vás. Dělám si legraci samozřejmě, doufám, že se máte krásně. Pokud možno dnešního dne si užijte opravdu naplno, protože má být krásně, takové to babí léto, jak já tomu říkám. Všude se má vinobraní, poutě. Taky na jednu dneska jdu, je to v pražských Kbelích, tam to bude prostě skvělý. I si tam něco zaspívám, tak klidně, kdo jste z okolí Prahy nebo z Prahy, tak se tam vidíme v lesoparku a klidně posílejte tipy, kde budete vy nebo co se kolem vás děje a můžeme se tak všichni inspirovat a dneska někam všichni vyrazit.
1: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
2: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.

0: začíná. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Ne, můj oblíbený hrnek.
5: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
8: Alegria dny jsou tady.
7: Se slevou 7% na zážitky.
8: Zážitkové restaurace.
7: Pobytové zážitky.
8: Adrenalin.
7: Automoto a mnohem víc.
8: U nás si vybere opravdu každý.
7: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
8: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: či je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Zažij atmosféru Hakitaunu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Enteria arénou Foodfest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Radio.
10: 12 hodin, další zprávy, od mikrofonu zdraví Iva Jurečková Šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna a budoucí dálnici D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot. Babiš to řekl ve svém projevu na pražském obranném summitu. Protibalistická iniciativa v Evropě už existuje. Podle dostupných informací se ale do ní tuzemská vláda nezapojila. Píše o tom server České televize. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během 2 dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha. Denní maxima 19 až 24 stupňů Celsia. Mě tady rozespívá kolega.

úplně. Můj Instagram, kde sleduju pár lidí, tak je plný košíků hub. Byli jste už na houbách. Mně totiž připadá, že celý český národ vyrazil do lesů. Projíždím si feed a mám pocit, že v Česku už nikdo nechodí do práce, že všichni jenom dřepí u pařezů, fotí se s houbama, hřibama, prostě. Dokonce jsem viděla jaký storíčko, kde dáma pánovi vytahuje klíště z ruky. Tak já nevím, jak jste na tom vy. Byli jste už na houbách, já jsem se tam letos nedostala, to se přiznám. Miluju je sbírat, nemám je ráda k jídlu, ale taková ta procházka v lese a cítit tu vůni a ta radost z toho, že v tom mechu a kapradí vidíte tu houbičku a že ji seberete a jenom vaše, k nezaplacení, příjemné s užitečným. Procházka v přírodě, k tomu košík plný hub a někdo má z toho radost, že ho udělá si smaženici, obalovaný houby a tak. Já to od dětství prostě nemám ráda, ale miluju je sbírat. Tak pokud jste na tom někdo podobně, dejte klidně vědět nebo pošlete nám vaše úlovky. Mně přijde totiž, že každý druhý příběh na Instagramu je fotka dubáku s filtrem slunečného odpoledne. Jakoby ty houby sami o sobě prostě nebyly do sexy, ne? Co si budem? Jednou jsem našla tak obrovský hřib, bylo to v Beskydech. Ty brdě, to byl asi můj největší úlovek. Tak dejte vědět, jak jste na tom vy na 777937777 nebo mi pošlete na váš Instagram nebo na můj Instagram vlastně fotku, protože sociální sítě jedou takhle v 21. století. Tak mě tam najdete jako Lea Giongiosi, tak mi tam pošlete prostě, co jste našli. Jo? Já se těším na ty vaše úlovky.

0: o houbách na ostřínože Eva Farná a těch úlovků, co mi od vás přišlo neskutečný. Dokonce mě pobavila taky moje maminka, zdraví mami, nevím, jestli posloucháš někde v autě třeba, tak ta mi poslala mochomurku červenou, nevím, co mi tím chtěla říct. Každopádně, taky mi tady píše Ivča, ahoj Leonko, mám to úplně obráceně, houby miluju jíst, ale neumím je sbírat. Houbař trochu jsem, miluju být v lese, sbírám a ptám se, jestli jsou jedlé. Teď zrovna vařím houbovku z hub od kamarádky, hezký den přeje Ivča, taky nám tady píše Vláďa, ahoj Leonko, podívej, co jsem dneska našel, poslal mi fotku, kde má 3 košíky plný hub a těch SMSek tady od vás je opravdu spousty, takže děkujeme za to, choďte houbařit dál. Já bych taky s někým vyrazila, ale za prvý jsem tady s váma v rádiu, pak se mi odpoledne na houby už nechce. A vždycky mi bylo říkáváno, když jsem byla malá, musí se chodit na houby brzo ráno, jinak se pak před tebou schovají, tak nevím, co je na tom pravdy. Každopádně pravda je taková, že za chvilku za vámi letí Who's Best Tank nebo Kamrad Be Mine a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi. Hezké odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
8: Otroci, nalaďte se! Pod lízátky nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Ne, můj oblíbený hrnek.
11: Tak tohle není dobrý začátek dne.
12: No to snad ne.
13: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
14: Alegria dny jsou tady.
13: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace.
13: Pobytové zážitky.
14: Adrenalin.
13: Automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
13: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to tak, přátelé, kamarádi, máme před sebou finálový týden. V pátek někomu Michal s Jasmin povezou 50 tisíc korun. Tak honem, honem, kdo nemáte ještě

0: tak hitradio.cz a je to skoro doma. Držím pěsti, ať máte to štěstí. A nezapomeňte zase v pondělí v 7 hodin 10 minut ve snídani šampionů.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hitradio Černá Hora.

0: sobota odpoledne, Hit Radio stále s vámi, ale bohužel moje maličkost se s vámi musí pro dnešní den rozloučit, tak se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak jak jsme zvyklí, tak buďte tady se mnou, ať tu nejsem sama, jo? A pokud možno, užijte si ten dnešní den, má být krásně, až 24 stupňů Celsia, já tomu říkám takové babí léto, všude samá vinobraní a tak podobně, taky se najednou chystám tady do pražských Kbel, tak doste z Prahy, tak tam budu zpívat kolem půl pátý, ještě s pár kamarády, takže se na to moc těším a zítra doufám, že ve zdraví dorazím sem na tu 7 ráno. Tak si mějte krásně a ahoj!
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark, když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark, Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se!
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Ne, můj oblíbený hrnek.
14: Tak tohle není dobrý začátek dne.
15: No to snad ne.
16: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
17: Alegria dny jsou tady.
16: Se slevou 7% na zážitky.
17: Zážitkové restaurace.
16: Pobytové zážitky.
17: Adrenalin.
16: Automoto a mnohem víc.
17: U nás si vybere opravdu každý.
16: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
17: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
16: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na trase Čáslav Chrudim před Stojicemi. Tady máme hlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut. Jezdí se tady aktuálně jedním pruhem, tak opatrně. Za výjezdem z Hradce Králové na Jičín na kruhovém objezdu srážka dvou osobních aut. I tady je provoz částečně omezen a ještě máme hlášení z D10, 66. kilometr směrem z Turnova na Prahu. Dejte pozor na porouchané osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: a Vladan Heel. Kominíci mají na začátku topné sezóny napilno, často mají volné termíny až dokonce v prosinci, někteří dokonce v lednu. Kominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Kominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu vojenská letadla a aktivovalo protivzdušnou obranu. Zásah skončil zhruba po hodině. Polský vzdušný prostor narušen nebyl. Operace měla preventivní charakter s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru. Čeští tenisté bojují s USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po prvním dni je stav 1-1. Dnešní program v Praze odstartuje ve 14 hodin 4 hrou, do které jsou nahlášení Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Následovat budou dvouhry Jakuba Menšíka a případně Jiřího Lehečky.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Tak venku dneska polojasná obloha s teplotami někde kolem 23 stupňů, myslím, že ideální počasí na výlet. Zítra už bude obloha většinou pod mrakem a postupně se dočkáme taky deště a přeháněk. Teploty v neděli do 22 stupňů, na horách maximálně 16.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Na Hit Radio Černá Hora je s vámi Michal Komárek, přeju parádní sobotu do celých východních Čech. Díky, že jste s námi, užívejte víkend a naše hity. Hit Radio. No a na startu společné hodiny začneme z vesela. Tady jsou Markéz, tak pěknou sobotu s Hit Rádiem Černá Hora.

Radio Černá Hora, jak Češi nejčastěji tráví víkend. Tak schválně, jestli patříte mezi většinu a v tomhle žebříčku, který pro vás mám, se najdete. Jednoznačně u nás vedou výlety, procházky a pobyt v přírodě. Skoro polovina populace loni byla na nějaké památce, nebo v muzeu, nebo v galerii. Na druhém místě vede sport, hlavně kolo, anebo turistika. Potom o víkendu hodně navštěvujeme rodinu a známé a samozřejmě nechybí práce kolem domu, na zahradě a taky nákupy. Já pro vás za malou chvilku budu mít pár tipů na víkendové akce, které se konají tady u nás na východě Čech a že jich je. Počkejte na to. A teď je tu Rose.

Tohle byl Ed Sheeran na Hit Radio Černá Hora. Kam o víkendu vyrazit u nás ve východních Čechách? Mám tady pár tipů. Za pozornost určitě stojí Královéhradecké krajské dožínky, ještě dneska v parku 360. Regionální potraviny, zvířata, zemědělská technika, hudba, program pro děti, vstup je zdarma. V Hradci Králové se dneska koná taky několik akcí v rámci Zažít město jinak. V Pardubicích Burger Street Festival celý víkend na Masarykáči. Já jsem včera večer projížděl v rámci diety kolem, jenom tak jako semrknout, a teda voní to tam fantasticky. Jestli vás baví vlaky, tak zvu na regionální den železnice do České Třebové a taky se celý tento víkend konají kinodny. Řada kin nabízí představení za 100 korun. Tak k tomu se ještě dneska rozhodně musíme vrátit. Doporučím vám, na který bijáky stojí za to vyrazit. Tak pěkný víkend, Hit Radio Černá Hora.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropra, Coca-Cola a Check-in Hotels.
13: Ne, můj oblíbený hrnek.
14: Tak tohle není dobrý začátek dne.
15: No to snad ne.
16: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
17: Alegria dny jsou tady.
16: Se slevou 7% na zážitky.
17: Zážitkové restaurace.
16: Pobytové zážitky.
17: Adrenalin.
16: Automoto a mnohem víc.
17: U nás si vybere opravdu každý.
16: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
17: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
16: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Tohle je jedna z nejkratších písní, kterou tady na Hitrádiu Černá Hora hrajeme. Má jenom necelé 3 minutky, patří mezi typický hitovky konce 90. Švédská zpěvačka Maja ji naspívala v roce 1998. Stává se vám někdy, že něco doma zapomenete a musíte se proto potom vrátit? Já vám povím, že když bydlíte v paneláku někde od 5. patra vejš, tak si sakra dobře rozmyslíte, než vyrazíte, jestli máte opravdu všechno. A dokonce existuje seznam věcí, pro které se lidi domů vrací nejčastějíc. My se na to mrkneme za malou chvilku, teď si dáme Linkin Park. Já myslím, že tohle je ideální hitovka na cestu autem, tak jestli zrovna někam frčíte, volume doprava, pojďme na

0: tu 19. září. Dneska má svátek Zita. Co doma nejčastěji zapomínáme a potom se proto vracíme? Asi to znáte taky, ať už je to ráno, kdy pospícháme do práce, nebo třeba o víkendu, když vyrážíme někam na výlet. Mezi top 5 věcí, pro které se nejčastěji lidi vrací, patří sluneční brýle, peněženka, doklady, klíče a telefon. Co je nejlepší? Vrátit se pro telefon, který celou dobu držíte v ruce, anebo pro brýle, který máte celou dobu na hlavě. A to už je znamení, že by bylo dobrý chviličku vypnout. My rozhodně zrelaxujeme u naší muziky do 14. hodiny třeba Aneta Langerová anebo Mark Ambor tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Zažij atmosféru Hakitaunu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Interia Arenou Foodfest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
7: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu a všichni na mě zírají, jak na vidru vybnice. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák, to je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
8: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
9: www.topcentrum.cz.
10: Ne, můj oblíbený hrnek.
11: Tak tohle není dobrý začátek dne.
12: No to snad ne.
13: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
14: Alegria dny jsou tady.
13: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace.
13: Pobytové zážitky.
14: Adrenalin.
13: Automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
13: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
8: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
16: Haspel.cz.
17: Hit Radio Černá Hora.

jsem ho dlouho neslyšel. Aneta Langerová u nás na Hitrádiu Černá Hora. 14. hodina se blíží na Orlicko-Ústecku u Chotěšin. Pozor na srážku osobního auta s nákladním. Vozovka aktuálně průjezdná k Kivadlově. My se budeme dopravě věnovat podrobněji před 14. hodinou. Hey!

0: 14. hodina se blíží, nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Připomínáme dopravní nehodu na Orlicko-Ústecku u Chotěšin. Tady se aktuálně řeší srážka osobního auta s nákladním a vozovka je průjezdná Kyvadlově, dejte pozor. A připomínáme taky nehodu na trase Čáslav Chrudim. Tady se došetřuje nehoda před stojicemi. Srazily se tu dva osobáky a průjezdná je vozovka jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíc provětrali platební karty v Itálii a Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly téměř o pětinu. V Mnichově dnes začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé dva údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Venku dneska polojasno s teplotami někde kolem 23 stupňů, zítra už bude obloha většinou pod mrakem a postupně se dočkáme taky deště a přeháněk. Teploty v neděli do 22 stupňů a na horách naměříme 16.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Pěkné sobotní odpoledne vám z Hit Radia Černá Hora přeje Michal Komárek. Víkend v plném proudu, zdravíme ale samozřejmě i všechny, co máte dneska směnu, tak ač vám to utíká. Hit Radio.

takový písničky s výrazným rytmem a refrénem, který se dá zpívat. No tak schválně, jestli teďka u vás v autě zafungují Soul Asylum anebo Rehab, za malou chvíli na Hit Rádiu Černá Hora.

0: to šlape skvěle. Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Celý tento víkend se konají kinodny. Znamená to, že zapojená kina v této akci hrají filmy za stovku a jsou to jak malá kina, tak i multikina u nás ve východních Čechách, takže jestli jste třeba dlouho nebyli v kině, nemáte plány na večer a třeba nemáte přehled o tom, co se hraje, tak za malou chvilku pro vás budu mít ty největší filmové trháky, které teďka aktuálně v kinech bodují. Tak se můžete inspirovat a ještě ušetřit. Za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
2: Hašpl.cz.
5: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
6: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
7: Rekutech. Peníze včas,
8: když se tam rád vracíš.
5: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Votroci, nalaďte se! Podlízátk nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Ne, můj oblíbený hrnek.
13: Tak tohle není dobrý začátek dne.
14: No to snad ne.
15: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
16: Alegria dny jsou tady.
15: Se slevou 7% na zážitky.
16: Zážitkové restaurace.
15: Pobytové zážitky.
16: Adrenalin.
15: Automoto a mnohem víc.
16: U nás si vybere opravdu každý.
15: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
16: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
19: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
20: Tiskne, kopíruje, skenuje.
19: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
20: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
21: Tisknu levně CZ.
22: Náplně hned.
23: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu, nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
24: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
25: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
26: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
25: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
24: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz

česká muzika nechybí o víkendu u nás na Hitrádiu Černá Hora. Kabáti za námi a my jdeme do kina. Já jsem tady před chvilkou zmiňoval, že se tento víkend konají kinodny, kdy vybraná kina promítají filmy za stovku, což je, myslím si, fajn cena. Jenom pro zajímavost, hledal jsem, kdy naposledy jsme chodili do kina za stovku a bylo to v roce 2009. To už jako je nějaký ten pátek. Každopádně, kdybyste plánovali zajít, tak pořád teďka aktuálně v kinech vládne už 9 týdnů film Odyssea. Pořád je to jednička v návštěvnosti. Těsně za ní se drží Spider-Man z Brusu Nový den a děti zřejmě hodně baví Tlapková patrola dinosauří film. To je teďka top trojka aktuálně v českých kinech. Na čtvrtém místě je domácí romantická komedie Dokonalý den a pátá je Magická posedlost, druhý film s Nicole Kidman a Sandrou Bullockovou. Tohle to už je Dario G, vzpomínka na devadesátky, konkrétně jsme v roce 1997, tak si pojďte užít Sunshine na Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je moc hezká písnička. Ten její příběh je ještě lepší. Alex Warren ji napsal pro svoji manželku. A on sám to popsal tak, že svoji ženu v té písni určitým způsobem uctívá, protože je pro něj tím nejlepším, co ho v životě potkalo. A ta hlavní myšlenka je, že člověk, který ho miluješ, dokáže z obyčejného života udělat něco neobyčejného. To je fakt hezký, fakt hezký. Úplně mám husinu. Tak snad se vám ta písnička taky líbila. Za chvilku si dáme Bon Jovi a Taylor Swift na Hit Radio Černá Hora.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
5: Jasně.
4: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
5: Je,
4: ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
6: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
7: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
6: www.napos.cz.
8: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
9: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
8: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
12: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
13: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark, když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se!
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Hit Radio Černá Hora.

taky aktuální dopravou u nás ve východních Čechách. Ta je v tuhletu chvíli v pohodě, plynulá, tak ať to vydrží. My si dáme docela ještě J-Lo s Pitbullem a teďka do éteru míří Činasky a Kapradí. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Na východě Čech je s vámi Hit Radio Černá Hora. Blíží se 15. hodina. A nejlepší dopravní servis na východě Čech je nachystán. Aktuálně doprava v našem regionu plynulá, víkendová, bez komplikací. Tak ať to takhle vydrží, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici i převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Proměnu dosavadní jednodenní známky na známku 24-hodinovou výbor ale podpořil. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlé protiruské sankce. Ty mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Fotbalová šance liga dneska nabízí 4 zápasy. Právě teď začínají duely Pardubice Bohemians, Mladá Boleslav se Zbrojovkou Brno a Artis Brno s rozjetým Libercem, který může poskočit do čela tabulky. V 6 večer pak přijde souboj Slovácka s Baníkem Ostrava. Baník se pokusí ukončit sérii 3 porážek.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Sobota je a už zůstane polojasná s teplotami do 23 stupňů. Zítra se obloha zatáhne, neděle má být převážně pod mrakem a postupně se dočkáme taky přeháněk. Teploty zítra do 22, na horách teploměr ukáže 16 stupňů.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Na Hit Radio Černá Hora je s vámi Michal Komárek. Sobotní odpoledne pokračuje a teďka bude zpívat Mika a hned po něm aktuální jednička v českých rádiích.

Koncertu Fedenu. Myslím si, že se to potkalo všechno naprosto, naprosto skvěle. Tak doufám, že se vám novinka líbila. A my si teďka dáme DHT. Tihleti Belgičani předělali originál od Roxette z roku 1988 a zabudovali s ním v roce 2000.

0: Já myslím, že není ikoničtější devadesátka než tohle. Doktor Alban, It's My Life na Hitradiu Černá Hora. A my se za moment podíváme do Pardubic, kde se teďka točí a ještě budou točit české filmy. Jednak tam na stadionu Arnošta Košťála řádil Lavi, co by hlavní hvězda Vyšehradu trojky. A první obhlídky města za sebou mají tvůrci komedie, která se bude jmenovat Blešák. A na kterých místech se bude natáčet a o čem film bude, tak to probereme za chvilku na Hitradiu Černá Hora.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Zažij atmosféru Hakitaunu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Enteria arénou Foodfest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
9: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
10: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
11: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
10: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
9: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
14: Woo!

Na východě Čech je s vámi Hit Radio Černá Hora, pěkné odpoledne. Přesně v 15:30 se loučí Daniel Pouter. Pardubice se teďka mění ve filmové město. Chystají se tady dva české filmy. Jednak je to Vyšehrad trojka, kdy lavy řádí na stadionu Erno Košťála, a taky komedie, která se bude jmenovat Blešák. A ta se bude v Pardubicích odehrávat skoro celá, protože tady filmaři stráví 19 z 22 natáčecích dnů. A potkáte je třeba na Penštýňáku, na zámku, na radnici nebo v automatických mlýnech. A má to být komedie o partnerských krizích, nevěře, penězích a druhých šancích. Tak jsem zvědav. Natáčet se bude letos na podzim. Premiéra je naplánovaná na příští rok v červenci. Tak se těšíme.

Tomáš Klus, Pocity, to je Hit Radio Černá Hora v sobotu 19. září. Mě tady pobavil článek, který popisuje malé radosti dospělého člověka. Schválně, co by u vás bylo číslo jedna, ale když to vezmu od pětky, tak mezi malé radosti dospěláků patří. Páté místo, když najdete peníze v kapse starý bundy. Čtyřka, když přijde objednávka dřív. Trojka, když je u pokladny před vámi prázdno. Dvojka, když se zruší akce, na kterou se vám vůbec nechtělo. A jednička, to je teda fakt i za mě topka, když se ráno probudíte a zjistíte, že můžete ještě spát. To najednou zjistíte, že život přece jenom stojí za to.

0: Pájící podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Ne, můj oblíbený hrnek.
10: Tak tohle není dobrý začátek dne.
11: No to snad ne.
12: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
13: Alegria dny jsou tady.
12: Se slevou 7% na zážitky.
13: Zážitkové restaurace.
12: Pobytové zážitky.
13: Adrenalin.
12: Automoto a mnohem víc.
13: U nás si vybere opravdu každý.
12: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
13: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

Nickelback na Hit Radio Černá Hora před 16. hodinou. Chystáme zprávy a pohled na silnice. Vy nám můžete ještě cinknout svoje info na 800

0: 15 hodin, nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Máme hlášeny komplikace na Orlicko-Ústecku v Jablonem nad Orlicí, ulice Českých bratří. Tady pozor na srážku osobního auta s motorkou, s opatrností projedete. D11 mezi 53. a 62. kilometrem ve směru na Jaroměř hlásí práce na silnici. Je tady zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a bude se tady opravovat vozovka až do pondělního rána do 7 hodin. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo@elektro.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hygienici letos evidují už téměř 1500 případů žloutenky typu C. Nemoc se přenáší především krví a nakažený může žít dlouhé roky bez jakýchkoliv příznaků. Nejvíc případů zachytili hygienici v Ústeckém a Středočeském kraji. Odborníci proto upozorňují na důležitost včasného testování. Vláda v pondělí projedná rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na dnešek zahynuli dva lidé v chersonské oblasti. Další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Tak sobota se vyvedla, zítra má být obloha převážně zatažená a postupně se dočkáme taky přeháněk. Teploty se v neděli dostanou na 22 stupňů a na horách naměříme 16.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Z Hit Radia Černá Hora vás zdraví Michal Komárek a moc rád vám teďka pustím pecku, která nás vrátí do roku 99, kdy jsme byli mladí

rádi bondovky? Já myslím, že ani nemusíte a přesto určitě tuhletu píseň znáte. Adele ji vydala přesně v den 50. výročí první bondovky a nahrála ji k filmu Skyfall. A dostala za ní Oscara za nejlepší původní píseň, taky Zlatý globus, Grammy a taky živě zaspívala na Oscarech v roce 2013. Já jsem tady hledal, kdy bude nový Bond, ale neví se, zatím nebyl představen ani herec, který se role ujme po Danielu Craigovi. Budeme si muset počkat, zatím to vypadá nejdřív na rok 2028. Tady už jsou Linkin Park, tak konec řečí a jdeme.

Černá hora zaspíval Ed Sheeran. Je sice víkend, ale jak se vám vstává ve všední den ráno do práce? Jestli máte děti, tak kolem 7 hodiny počítám, děláte snídani, svačinu, hledáte krabičky a lahve v aktovkách, vyháníte děti z postele, no, známe to všichni a asi všichni máme v 7 ráno co dělat, ale v 7.10 teďka spousta lidí čeká na zazvonění v rámci naší soutěže, kdo pak to zvoní. A my pomalu, ale jistě jdeme do finále a v pátek někomu z vás dáme 50 000

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.

0: skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Otroci, nalaďte se, pod lízátky nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
8: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton na Hitrádiu Černá Hora, minutku po půl páté odpoledne.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já vám řeknu, že jsem jednou vyhrál v obchoďáku dovolenou za 30 000. To soutěže nějak jako nevyhledávám, ale prostě jsem to zkusil. A myslím si, že ten, kdo v pátek ráno otevře dveře našemu týmu, tak bude mít ještě větší radost než já před lety, protože vyhraje rovných 50 000 na ruku v rámci naší soutěže Kdo pak to zvoní. A teď si vemte, že najednou máte 50 000, se kterýma jste jako nepočítali. Můžete třeba vyrazit na rovču, můžete si koupit něco hezkýho. Nejezděte trak benzínce, jo. Tam to vypadá, že by vám to vyšlo tak na půl nádrže nafty. Každopádně, abychom ale za vámi mohli dojet, abychom vám ty peníze mohli dát, tak potřebujeme vědět kam. Takže mrkněte na hitradiočernahora.cz, tam to všechno je, tam to najdete, tam se zaregistrujete a budu vám držet pěsti, ať v pátek, nebo třeba v pondělí, v úterý. Ale každopádně v pátek, to bude ta hlavní výhra, těch 50 000, tak ať v pátek zazvoníme právě u vás.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: To byla Agnes na Hitradiu Černá Hora, pěkné odpoledne. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké říkáme nejčastější malé lži? Na to existuje dokonce žebříček, možná se v něm najdete, možná ne. Mám tady pár takových typických malých lží, mezi které patří. Už jsem na cestě, to říkáme ve chvíli, když si zrovna obouváme boty. Potom takovéto zdvořilé rozloučení, někdy se určitě uvidíme. Dále, přečetl jsem si podmínky a souhlasím s nimi. Dále, od pondělí začínám a mě teda fakt baví, tohle nikomu neřeknu, což je věta s poněkud kolísavou historickou úspěšností.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Sotva leze do kovy.

0: SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
12: Hit Radio Černá Hora.

Tady je Hit Radio Černá Hora. V přehrávači se nám teďka točí deska Postcards from Heaven od Lighthouse Family. Velký hit, vzpomínka na rok 1998. Tak doufám, že jsme vám zlepšili náladu. Nám se blíží 17. hodina. Máme komplikace v dopravě na trase Pardubice-Holice. U Sezemic se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou aktuálně záchranné složky a policie řídí dopravu jedním jízdním pruhem. Doprava podrobně před 17. Teď ještě Katy Perry.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase Pardubice-Holice u Sezemic se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranné složky, policie řídí dopravu jedním pruhem. A připomínáme ještě nehodu na Orlicko-Ústecku v Jablonem nad Orlicí, ulice Českých bratří. Tady se taky řeší srážka osobáku s motorkou, s opatrností je vozovka průjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: a Vladan Heel. Gominíci mají na začátku topné sezóny napilno, často mají volné termíny dokonce až v prosinci, někteří až v lednu. Gominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku, lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Gominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíce provětrali platební karty v Itálii a v Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly skoro o pětinu. Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem ohledně Grónska. Spojené státy podle něj získají větší kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že dohoda bude přínosná sem pro Dánsko i pro NATO. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Dneska bylo hezky, počasí v neděli už ale převážně se zataženou oblohou a postupně taky s přeháňkami a deštěm. Teploty se zítra dostanou na 22 stupňů a na horách naměříme 16.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Z Hit Radia Černá Hora vám pěknou sobotu přeje Michal Komárek a víkend u nás pokračuje s Rudimental. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: vylepšil DJ Klingán se svým typickým saxofonem. Pojďme si dát takovou výzvu téhleté hodiny a zamyslet se nad tím, co jsme jako děti považovali za luxus. Já začnu a vystřelím. Za mě to byla televize v dětském pokoji a obří penál plnej fixů a pastelek. A co pro vás bylo v dětství symbolem luxusu? Pojďte napsat, zasmějem se tomu, 601-292-464. To je WhatsApp k nám do studia. Budu rád, když napíšete, mrkneme se na to ještě v téhleté hodině.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Vyšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
4: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
3: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
5: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
6: www.topcentrum.cz. Zažij atmosféru Hakitaunu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Enteria Arenou Food Fest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne.
9: No to snad ne.
10: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den!
11: Alegria dny jsou tady.
10: Se slevou 7% na zážitky.
11: Zážitkové restaurace.
10: Pobytové zážitky.
11: Adrenalin.
10: Automoto a mnohem víc.
11: U nás si vybere opravdu každý.
10: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
11: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

zahrál Kamrat. Pojďme se vrátit v rychlosti k tématu, co pro vás bylo v dětství symbolem luxusu. Musím teda říct, že mě fakt baví číst tady ty zprávy. Roman napsal, že to byla jednoznačně barevná televize s dálkovým ovladačem. My jsme ještě chodili přepínat programy ručně, sousedi už měli ovladač a to byla neskutečná závist. Jana napsala, byl to vlastní pokoj. Tři sourozenci jsme byli v jednom a když mi někdo řekl, že má pokoj jenom pro sebe, tak mi to přišlo jako vlastní vila. Pro Jirku to byl satelit na baráku. Karel napsal, počítač doma a k tomu internet. Jasný. Jak jsme čekali do rána, až se načte fotka ženský. Jo? A já bych ještě doplnil taxík. Jo? Jako podobně jako psala Jana, mi taky přišlo, že když někdo řekl, že jel taxíkem, tak mi to znělo, jako kdyby přiletěl soukromým tryskáčem. Tak každopádně moc děkuju, že jste napsali. Trošku jsme zavzpomínali. Díky za to. A teď na Hit Rádiu Černá Hora Lady Gaga a Bruno Mars a za chvilku taky Avicii.

0: užívat si života, nebát se něco zažít a vytvořit si vzpomínky, které zůstanou. Tak přesně to je vize tyhle ty písničky od Avicii. A na ty myšlence je postavený i klip, kde je cestování, surfování, snowboard, horská dráha a tak dál. Sám Avicii řekl, že klip perfektně vystihuje text skladby a na YouTube bude mít neuvěřitelnou miliardu zhlídnutí už brzy. Ode mě dneska všechno, přeju hezký zbytek soboty, s Hitrádiem Černá Hora a za chvíli jsou tu Mandraže.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: každého 1. října více na lidl.cz. Čau a pa!
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
0: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
0: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
4: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
3: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
4: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
3: A dětem přidáme helmu zdarma.
4: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
3: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
13: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
12: www.napos.cz.
14: Hitradio Černá Hora.

0: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
1: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
2: Rekutech.
3: Peníze včas,
1: když se tam rád vracíš.
0: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Poslanci ODS navrhnou při projednávání rozpočtu ve sněmovně obnovit první tři dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Ten obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V Mnichově dneska začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé dva údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr piva vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji oblačno, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na jihu a východě místy až ke 24.
0: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
8: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark, když chcete nakupovat, dát si kávu, nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark, Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
9: Ne, můj oblíbený hrnek.
10: Tak tohle není dobrý začátek dne.
11: No to snad ne.
12: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
13: Alegria dny jsou tady.
12: Se slevou 7% na zážitky.
13: Zážitkové restaurace.
12: Pobytové zážitky.
13: Adrenalin.
12: Automoto a mnohem víc.
13: U nás si vybere opravdu každý.
12: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
13: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
10: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
11: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Zkuste si dát minutku klidu.
14: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
15: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
16: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
17: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
16: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
18: Hitradio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
1: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
0: www.napos.cz.
2: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
7: Alegria dny jsou tady.
6: Se slevou 7% na zážitky.
7: Zážitkové restaurace.
6: Pobytové zážitky.
7: Adrenalin.
6: Automoto a mnohem víc.
7: U nás si vybere opravdu každý.
6: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
7: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.

0: můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
0: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny TopCentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na TopCentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.